0: Čo sa čmičí, no Rona, posed mi.
1: Mamo.
2: MDR Sachska, Serbski Rosvos.
0: Sport. Poki vymačenca za Zojan Reha.
3: Druhé volejbulové mužstvo Holcov športového towarstva Viktoria Worklec dobi dženca nimale hač do Zorelca ječ, zoby one v rozpoku svoju zazbyhu hru do nové rejnie doby převedlo. Tam raja Worklečanky od popodňu štyrioch přečivo nisa volejs. Kopajnca, znova založené druhé kopanské mužstvo športového towarstva Radvo, nastupí dženca v bývém Komcu a raje tam od připodňu napojený přečivo tamnišemu rajnemu zjednočenstvu vás bývý Komc. Dženca popodňu cioch očakuje v pivovém miestačku v Kulovie kopariov Sokova Ralbice Horky. Přiladovariov očakuje zajímavé duel, Sokolio sú mienujci solidne do nové rajnie doby startovali a Vorjovi stia po 5 rach v pince tabulky. Krošťanská kopanská rezerva je dženca popodňu cioch s hosťom pola načelníka v okreznie Ligi Štafla 2 v Poučnici. 24 hodinu pozdíšo pojedže potom prinie kopanské mužstvo SJ Krušice k drodce do Ramnova. Nebelčica smedža si tamniši přivisnice a tiež dalši přiladovario juce dvíry vobladač od napojenej kopa rajne zjednočenstvo Nebelčice přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštrov a od cioch rozestaja so prinie kopanské mužstvo SJ Nebelčice s kopanským cukom z Kinsporka v Užnici. Radvor jodobí so suk skončne rozsukač a to jutce od popodňu cioch, pounie dybkovač cedža radvorsce koparia před domiacim publikumom přečovo rezervie natvára nímske pázlice.
0: Wieso je wo chillne deren itche schudje postarane, scheine dokalsi jedetje na ru ladatsch, dann sabischte kubaska, alles stoppitschu dauer. Wasam dona posetnich.

Deutsche sie snanodjen zavichotis dorakets. Serbska besada, evangelska besada, rakečanske bosade prose tam nas romatne riovanje dženca, a to na dženzniším večoru sviatok. Viac mi pola herca serbske rie nede a dženca ve farski prošni. Dženca a juce maja ve Bukecach svedžen z Mio. Haj čera hižo, sú tam vulke girlande zmauvali a hobaske z Mio pred Bukecami. Tam nalivo na polu, když přijedeš z Budešina. Vulka čmeva, Hanna, jenom hač píše ta peč, abo 10 metrov vulka, ja nemôžu rec, ale tajky hobaske z Mio. To še z molom vidžava nesem, po takým za celú svojbu je tam postarané. Môžete sa obdeliť s vašim zmijom, do nešteš trochu menší byl. Dvorové svedžen maja v Rúnom na Nepelic statoku od jednačech júce k obedu serbský v obiecida. Po podňu ústupia dječi, rúnické pestovanie a dječaca možinský ansambl tiež. A varjone tvárok. Tam tiež zmija. Tuň svodí na čerstvý klip, toč ja braju. Kulus kapivania svieči tiež, včerajšie hižo vulke čumpele tam steja, to je v počakajš na oktoberskom svieženiu. 34 raz miestem, to môžete live hudbu doživiť, napríklad skupinu kuchen, suppe, WLAN, abo tiež kapava na und. A potom dženca, po putnju cioch, svedženske zarjadovanje 80 let, domovinska skupina Vohoze, přizamknje so tež zromadna besada samosovije, a juce sveči so domkovanka v Švelovi Brožni. Dobar njemši je Serbski rozvoz.

0: Bitch Minchino, du hast du mich hier.
1: Nabožne svoje.
0: Maginca Jan Kral, das ist Rožanta.
2: Za dary, aber dobre přeča, so ďakujeme. Ďakujeme pak so tež za všo to, što jsme dospěli, što jsme máme a što je nám lúbe a vážne. Sme ďakujeme za naše svojby, naše čiči a vnučky. A názorníme z ich strony to runia ďak. Ďak zúraznime na všelaké vážne. Se svojami, se skutkami, ale tež s čichy modlitvu. Podľa nás křesťanov je zvážňom sa poďakovať ze zapovať Bôh tom knies. Tež, když je nám vedomé, že bude Bôh knies darovať se mu jeho dobrý skutk ze žonovaniam alebo pomocu zapovačiť, nemeli to jemu samomu převostajíč, dobrotu mitovač. Sme sami namovení, so za dar alebo přeče ďakovač a darovať se mu jeho dobrý skutk mitovač. Darovať se miel sa veselič a byť přesvedčený, že je nám dobrotu pokázal. S nadávkami rozčeme, když sme je spielnili, sme za to ďakovní. Tak vidžané je tiež neľúbe úžadanie príčina za ďak, dokým sme ništo nové názornili. Když našu ďakovnosť druhých čuč dáme, sme veľa docpieli a ponúvame tiež ich spoznať, za čo môža ďakovní byť. Príčinou sa ďakovať je dosť a přeju vám, že smiešte tiež ženca tajke v okomiky, když budete sami ďakovní a so druze vám ďakuja.
0: To praj Jan Kral z Rožanta, venadoku a samovitosti, rajbičanskie vosadem.

0: Tomičino posete miche, nazuma je, naj predara služi vame, vizo čas vonka, pši krasnem vedru je, no ali dišt laso razdeštuje, potom je to najlepši čas se dobru knju raz do ruki zač. Či jedni račo ve klasiske papirjane knize čitaja, doke štrebaja tute doživjenje strone vobročiča, no chceča na vobrazoku sutač, kaj što pola e-booka tak je. Za vobeju, za mamjesčanska biblioteka v Budešinje široki poskit kleca je svoj online sistem samo zmeniva. V tem, a kak biblioteka čitarjo vabi, je so ljudje Mačijova. Se s Jozefinu Rahelic razmavljava, kotraš je zamovita za zjavnostne dživo v bibliotece.
1: V knize listovač, to je v opetovarja mešanske biblioteki važne a potreba. Mes knjižnimi polcami su s korbikom popuču, ale tež do virtuelno korbika može se knjiz biblioteki skazač, a zato ani dom v opušič ne trebaš. Vupoka z knjunje za 15 euro v obleto pak trebaš, tak Jozefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko v tun borrow box, a nic jac tun online. Tam so moža upoščič e-books, i sluchanske knihe, i noviny. Za to v dobi jen vizor přizivene boč, ale po njo to darmotne te upoščovanje. Hej, to so moža přes smartphone, přes laptop, abo přes tablet potom užívač.
1: Přístup na borrow boxu je přes internetnu stronu Měšťanské biblioteky možné. Komuž je to překomplikované a nové, dostane vosobinské poradžovanie.
2: Když sú prašená, jo vyzol lipe, všetci by biblioteky nemôžim, čo sú voprašiť, poď sa to rozkvádže, ale hevák je o to poprom celé nekomplikované s tým číslom, keď na tej kartky od biblioteky stojí, narodnínsky dátum núc dať, a po nej to môže šo užívať.
1: Jedna čítaka, ktorá šižo veľa let skere online vupoščenie biblioteky užíva, je Helena Kralec.
3: To by za mňa atraktívnejšia, hať sa ja do miesta podám, ha si tam vupoščujem, ha dole zase ručo dať dobím, to by celé jednore príjomnejšie, zopon tá kniha, zase tí biblioteky tam celé jednore príčio. A pak je hotovo čítane, pak nic.
1: Nimo e-knihu môžeš ako člen biblioteky tiež online nové lexikon Brockhaus užívať. To je zajímavé tiež za šulerju. Jako ďalší poskytk naliči Jozefina Rachelic z Měšťanskej biblioteky.
2: Niko Noa, náš filmfriend, co to menuje, to je na streaming dátová banka, kdež so môže všelakore filmy a série vobladať a se spáčivým vupokazom bezpłatne.
1: Při všech tutoch poskytkach v e-bibliotece chceča tiež dále do šamantno tvárenia v starém mieste vabiť.
2: Biblioteka nieký nieho zjednúš za knihy upoštená, ale tiež jen ráne mistno so zetkať, so rozmoviť, noch ľudí zeznať, abo celé jednore kus vodčarstvíč a jen tak prej biblioteka ako rúm paj zromadnosti tiež.
1: Do biblioteky přichoda buchu se v opetovario pšeli malý imbis, so bychu mohli hišče dlie tam pšeli. Docela se voni nimo modernych digitálnych možnosťov tiež analogný rum za knihy dále váža a pšia.
0: Online-ové poskytky Měšťanskej biblioteky je nám predstavila ľudia Mačijo. A sa no, máte samotný šloš, co sa raz do biblioteky náhodovi pokúkneč, abo do biblioteky Lessingovo miesta ve Kamincu, abo do biblioteky v Vorecach. Bydl k navasom.

0: Polícia z G.
1: Na a 4 pola Porchova je so čera doponia nezbožo stavo, šofér transportera bie tam v uvíne čtyrbjau, dokiež bie přepozdži vidžau, so nakvátne auto před ním zaborzdži. Tohodla je do vosobového auta na lievý jezdný zajev a tute do vobrodženia tvočiv. Šoférka auta bu zranená a drbiše do koronie. Rumovanie nezboža je trauo, dokiež nebychu ľudžove tvarnišču žanu v ukovansku hasku svobodnú vostajli. Tak drbiachu vobornice poslední kruh puča pieš. Diesel je droj a tuž čím atraktivnější za paducho, v hodžiju su neznači z jacor tvarskih mašinov diesel za jacahač 600 euro odklumpali a sobuzali.

6 metrov bohosem je, ale deši ešte raz na naše zvučovania ve športče nariadže přemyslujú a so dopomňu zvučariom Petrom Bemakom to táte najšpatný, že tež nebie vodkat ve kolesu, sklochka potom do kolien a na koncu so spiešne zvunač. Do dreza Olympiu neklinčí, ale no hoj, to by ešte nedžovajce toho spomožne. To je Veronika Smolický, kýž nám spieva dženca do dženci šarania ište, Denis Wenzel tež a Sofia. A balone tež nic jenom štute, ale vo sebi je zmije zmauja dženca nad Vukicami. Přitamniším zmijovým svičeniu 7 po 8.

0: Tobi Giovanni, mehr sind auch noch Spirbachio, auch noch Menschino, Siasac. Das ist für Klonen Festival um. Müslitschka zum Jibulle abulle dubi. Grimmig über Wutze Musli Biedel Knatschewitsch.
1: NDR Sachsa, Serbski Rosswurst. Sport.
0: Sianom, Rehorium.
2: Drohe, Volleyball über Mustwo Holzo, Sport über Dorst war Victoria Worklitze, Dorbi Jensa Niemale, Hatsch do Sorrelzajic, Sobe One über Rusborku, Svoju Sasbehu, Rudonowe, Reinehe, Dobe Pschewedwo. Tamreja Worklitschanki, Wot Popodnju Styrioch, Pschetschiwo, Nissa Volleys. Kopainca, znova założene druhe kopanske mustvo sportového tovarstva Radvo, nastupi dženca v bivém komcu a raje tam od připodňu napojený přečivo tamnišemu rajnemu zjednočenstvu vás bivý komc. Dženca po podňu cioch očakuje v pivovém městačku v Kulově kopario Sokova Ralbice Hoky. Přiladovario očakuje zajímavý duel, Sokolio su měnujci solidně do nové rajně doby startovali a vario vysté a po pečrach v pince tabulky. Krošťanská kopanská rezerva je dženca po podňu cioch s hostčom pola načelníka v okresně Ligi Štafla 2 v Poučnici. 24 hodinou pozdíšo pojedže potom prinie kopanské mústvo SJ Kruščice k drodce do Ramnova. Nebelčica smedža si tamniši přivisnice a tiež dalši přiladovario juce dvěry obladač od napojenej kopa rajne zjednočenstvo Nebelčice přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštrov a od cioch rozestaja so prinie kopanské mústvo SJ Nebelčice s kopanským cukom z Kinsporka v Užnici. Radvorio dobi so suk skončne rozsukač a to jutce od popodňu cioch, ponie dybkovač cedža radvorsce kopario pšet domiacim publikumom, pšetčevo rezervie natvara nímske pázlice.

Ja, ne wiem, hač so seba ľudži hižo votrania navali do domu, kde so dženca svieči menujce v Budešine. No a když je dátum a narodniny sú vosebite, to s tým liču. Ľube vujo Mierčinje Kieška z Budešina. Z 60 švincami se hišče polno odmacha. Moda Džeržič ručka vúmiustva a jako nadobný rek a džentlmen če cva svojba znaje, stej jara na tvoje žortne kusate baje. Na svičiznu džens k tebi rade přikvatam, tam je tojšto gratulantu, tojšči moju stučku hižo netko přepodam. To pisa požuma serbského rozosa, tvoja Zara ze svojbu. Tuž vútrobne zbožo přičak narodninam, k vosebitým 60-činam.

0: Hey, Mato, dobre ranje. Schanz drach. Du nicht schon nett, Chini. Bull dalle.
1: Nun nadium nun masch praue. Dag zülle sieht er wüsste nesem.
0: Ne lippe so jeho ignoruješ, a so mir ne zadžažiš. Potom su jemu boze za so smože. A popravo mi je cele pšečelne.
1: Okej, diš je to prajš, šun tak buđe. Ja so im tak cele dokvadne s psami ne uznaju. Bo kapach byči netko pohočinski pšetnoš čažič mu, ale vo psach?
0: To so či džekajš vele ľuďom, kýž žanoho psa nimaja. Dla toho so dženca raz sú ty temu zabierame, psy a ich zadžaženie. K tomu jako prynie nekotre fakty, kýž zavisšie ište vedeli nesče.
1: Psy maja super nus a vúši kajš detektív.
0: Predstavte si, zostejí talos polivku pred vašim nosom. To dere vonja, snano za pitošilku abo jekom. Když psyk polivku čuje, môže kuždu jednotlivý přídavk vúčuchač. S

0: можне слово.
1: Маджинса Ян Крал зис рожанта.
2: За даре або добре пшеча со джакуеме. Джакуеме пак со теж за вшо то, што сме доцпели, што ж маме, а што ще нам любе, а важне. Сме джакуни за наше свойбе, наше чичи, а внучки. А названиме з їх стране то руня джак. Джак з уразниме на вшелаке важне. Се словами, се скутками, але теж з чихи модлитву. Podle nás křesťanů je zvláštním se poděkovat za zapovat Bůh tom kněz. Tež, když je nám vědomé, že bude Bůh kněz darovat se mu jeho dobrý skutk se žonováním abo pomocí zapovatit, neměli to jemu samomu převostajit, dobrotu mitovat. Jsme sami namluvěni, co za dar abo přeče děkovat a darovat se mu jeho dobrý skutk mitovat. Darovat se měl se veselit, a byť přesvědčený, že je nám dobrotu pokazal. S nadávkami rozčeme, když jsme je spělnili, jsme za to džakoni. Tak viděné je tež nelubé úžadanie příčina za džak, dokud jsme něco nové nazonili. Když našu džakonuž druhých čuč dáme, jsme byli docpěli a ponuváme tež jich spoznať, za čo může džakoni byť. Příčinou se džakovat je došť a přeju vám, že změříte z dženca tajky v okomíky, když budete sami džakovní a so druze vám džakuja.
1: Dobrá Jan Kralze z Rožanta, vynádokuva samovitosti Ralbičanský a Vosady.

0: Polícia z G.
1: Na a štyri pola pošuha je so čera do poňanie zbožo stalo. Šofér transportera by tam v úvine čtyrbiav, dokež by pře pozdě vidžal, zo nakvadne auto před ním zabozdí. Tohle je do osobového auta na levý jezdný zajev a tute do obrodženia tvočil. Šoférka auta bu zranená a drbiše do koronie. Rumovanie nezboža je trauo, dokež nebychu ľudžove tvarnišču žanu vukovanskú hasku svobodnú vostajili. Tak drbiachu v obornice poslední kruh puča pieši hič. A mes Niemcami a Kulovom je štvrt kvečer 20-letný s autom kontrolu zubiu a na polo z Kukuricu zajev, najskere bie se při vodžidle húsnev. Stavo so jemu ničo neje, policia pak je najprv raz jezbnú dovolnosť zčazava a přepytuje dla podlada vohroženia v obkada. Auto bie ketro vopškodžene a drbiachu je vodvlec.

0: Sofia Hiduschkets Trio Akkumpli.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Saks rybarjo zahaja dženca v rečicach letušu karpovu sezonu. Zobom je to zazbje za 25. vúžiske rybove tydženje, kotre štraja hat štoprenjeho novembra. V tutem času hate votvojeja, štoše husto z ľudovými svedženjami zjazane. Kajž sakski rybarski zjazk zdjeli su karpe lieca menše hat šloni, dokež ne su horceho lieča a suchote dla dere rostli. To dla liča rybarjo z vyšimi pači znami vokovo 10 euro na kilo. Sjaskowe předsedstvo domowiny je nowy wubierk utworiło, zoby zromadnosť mězdelny a horny w Užicu lepe hajivo. Čponojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Cisz. Dále sú na čerošim posiedzeniu Kroščicach diskutovali vo voľbách sakských zastupierjov do Zaožbovej rady. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamtských čvonov rady. Ač do konca oktobra môža sa zajímce přizevič. Sakských čvonov Zaožbovej rady volí sjaskowe předsedstvo domowiny potom na swoim przychodnym posiedzeniu. Klinikum Wužiskeje jezoriny we Wojarecach je čera otevriło nowy operacijski obwuk. Sredzišćo je moderna operacijska žola, w kotrejš dživaja tež z robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznišće, vjestčišće a menje invazivne operacije w osobe na polu chirurgije živkov. Kajž koronia zdjeli su do nowych rumnosćov a techniki doromade jacač 7 milionov euro investovali. Rečne centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč serbsku komiku Dživorničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulariu 3. do 7. letnika do rysovania komiku. Po prvných letach v Horním Hajnku je Dživornička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Tokež bie zájm tak vulky sú ju na 2.

0: Ajdni rozdzielili čera agenca. Kajž rečne centrum zdzieli, vobdzieli so do romade 1,3 dzieci. Rajne zjednočenstvo športovej jednotki Krosčice a koparskeho mústva zeleno-bjevych hórki je čera v Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokal serbského Sokova dobyvo. Krosčenio a hórčenio šitkere dobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo Sokova ralbice hórki ceče mústvo športovej jednotki Nebelčice. Vobdžilivo bie so 5 celkov rali sú po modusu kožde přečivo koždemu. To bych upovisče, když namakače tež na naši internetové stronie a web MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vele slunca nám za dženca vješča a vostanje sucho v okolo 20 stopňů vodňo zmijeme.
2: Bez hačenio dženca na drohách na pučach. Dobru jezbu do dopodňa.
1: Serbský rozvoz.
2: Daj mi tvoju ruku. Maria Matce naspiva Cibona Budžesa Češ.

Je to miestem před 5, alebo myslím, že miest před 6 týdňami bylo, zase mám povedala o dobyčeriu Lota, kýž o tým ničo neviem, dokéž nie sa Jota ešte přizivil 707 euro na viac polienca. Však od ešte po ličbe nímale nenže je dobyčer dobyl, ale ešte nie je odvoval. A to je si kúpil minúce Loto tajku cedlku ve kamencu pod tajkým. A nitko založba, lotová založba samo prinje 5 cifru dá zo šíci môža hišče raz ladač pod tajkým 1-1-5-0-7 tak vaša dobyčerská cifra započne a ja dám vám dorady. Vyšče, štože to dobil, za 10 euro kúpil a ja si zvážu rec ladajče prošu do pobočných durjov pola šoféra ve auče, tam, kdež vy vaše tankové kvitovanky nuc zmoščiče, tam zavešte ta cetla leží 10 do 10.